ani labuť, ani luna. Oblaky nehoře, leč to bílá kaple stojí na vysoké hoře. Leč to bílá kaple stojí na vysoké hoře. Na tu horu za svítání dívka putovala, na práh klekla, ruce spěla, smutně zaplakala. Na práh klekla, ruce spěla, smutně zaplakala. Pro mne, ach dívčina krásná, pro mne se nesouží, dej jí panu hvězdo čistá, po kom ona touží. Dej jí panu hvězdo čistá,